Samozřejmě, že ten klíč měl na stole, tak se zas vrátil, vzal klíč a zas šel, ale za chvíli zas volal, že ten klíč zas nemá. Že ho nechal někde asi mezi budovama, ten klíč ale nikde nebyl. Takže ten klíč teď prostě není.